www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Oh.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.

0: bylo 8 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Trak Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Nazdar lidičky, tady je Rádio MB a dnešní datum patří milovníkům úsměvu. 5. srpna si připomínáme Mezinárodní den smajlíků. Ať už posíláte z jakýhokoliv smajlíka, je neuvěřitelný, jak jedna malá ikonka dokáže někdy nahradit celou větu. A přiznejme si, občas taky zachrání konverzaci, která by bez ní zněla úplně jinak. My se v následující hodině pokusíme vykouzlit úsměv trochu postaru. Samozřejmě bude skvělá muzika, postavená na skvělý devadesátkách, to je jasný. Podíváme se na jídelní lístky restaurací, co je nový trend. Taky mrkneme trošku na automobilky a co se řeší na internetu, tak je to docela bizardní věc. Některé hotely prostě řeší bizár. Tak určitě zůstávejte s námi, já vám to v následující hodině všechno řeknu. Jsem David a posloucháte dopolední rozjezd Rádia MB.
2: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: ve středu 5. srpna ladíte Radio MBM. No a všimli jste si, že některé nové restaurace mají jídelní lístek kratší než návod na zapnutí televize. Místo 50 jídel nabízí 8 nebo 10 a hotovo. Majitelé říkají, že se díky tomu soustředí na kvalitu. No a hosté zase oceňují, že nemusí 4 hodiny přemýšlet. No a upřímně, největší stres stejně přijde ve chvíli, kdy číšník řekne, tak co to bude? No, tak co to bude teď? No samozřejmě další muzika na Rádiu MB, užívejte dopoledne. Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. 3 kapely, 1 večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: parádní dopoledne s rádiem MB vám přeje od mikrofonu David, posloucháte dopolední rozjezd. No, teď pojďme do automobilek, ty představují nové modely s obřími displeji, ambientním osvětlením a taky hlasovým ovládáním, no a pak přijde řidič a první otázka zní, kam si tady dám mobil? Někdy prostě rozhodují opravdu ty nejmenší věci. A je pravda, že já když jsem měl kdysi starý auto, tak tam byla krásně pod displejem taková jakoby přihrádka, tam jsem si mobil pokládal. A teď už v novém autě prostě nemám. Budu muset taky asi řešit nějaký ten držák. Vy nic neřešte a poslouchejte další muziku tady u nás na Rádiu MB. Krásnou středu.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu

0: BMW, no a na internetu se teď řeší docela velký bizár. Některé hotely prosí hosty, aby si nenechávali vozit pizzu na pokoj. A jaký je důvod? Krabice prý lákají hmyz a zbytky jídla dělají personálu pořádnou čáru přes rozpočet. No a internet, ten se nám samozřejmě rozdělil na dva tábory. Jedni říkají, jasně, druzí, od čeho ten pokoj mám? No a já bych hlavně chtěl vidět tu poradu, kde někdo vážně řekne, musíme vydat oficiální stanovisko k pizze. No, tak možná, že i takovéhle porady jsou, nevím. Každopádně nám se blíží 10. hodina, za malou chvíli si dáme nějaké ty prázdninové tipy. No a já se vám po 10. zase ozvu. Mimochodem, budeme taky soutěžit o lístky na Valečov.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock Festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Fanny, Checkmate, Syndrom, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock Festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: nedá jako pondělí. Plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně.

0: Taky po 10. hodině vás vítám u poslechu Rádia MB. No jo, dopolední rozjezd, ten může pokračovat. Tak za malou chvíli se budeme věnovat člověku, který chtěl přeskočit potok na elektrické koloběžce, taky jednomu psovi, který umí otevřít lednici. No a Vánoce v létě, i o tom se budeme bavit. Krásný den vám přeje od mikrofonu David.
1: Rádio MB.

dance floor. Freestyle, I'll be on the dance floor.

0: stále ladíte Rádio MB, no a na internetu se znovu řeší video člověka, který chtěl přeskočit potok na elektrické koloběžce. Přeskočil asi polovinu, koloběžka skončila ve vodě a on naštěstí vyvázl jen s pořádnou dávkou ostudy. No a právě to připomnělo to staré pravidlo. Ne každá myšlenka, která vás napadne, je zároveň dobrý nápad. Ve středu 5. srpna posloucháte Rádio MB, já jsem David a dopolední rozjezd je v plném proudu.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: Ladíte dopolední rozjezd Rádia MB, kdyby se vám náhodou zachtělo vyrazit na valečovské kulturní léto už tento pátek, tak samozřejmě máte tu možnost. Stačí, když se mi právě teď, a to opravdu hned teď, dovoláte na 608 125 300, protože pod hradem Valečov tento pátek vystoupí Arakain, Panoptiko a taky Bastard. Tak tedy ještě jednou to číslo 608 125 300. Teď ale pojďme ještě za jedním pejskařem, který se pochlubil, že jeho pes umí otevřít lednici. Tohle video mělo miliony shlédnutí, jenže v komentářích se většina lidí shodla na jedné věci. To není chytrý pes, to je majitel, který si právě zkomplikoval život. Od té chvíle už totiž není bezpečná ani ta poslední šunka. No jo, pojďme tedy na muziku, no a vy volejte. Lístky na Valečov jsou k dispozici.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29, Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 5. srpen vám přeji ve společnosti Rádia MB, no a zatímco my řešíme opalovací krémy a vedra, v Dánsku se sešli Santa Clausové z celého světa na tradičním světovém kongresu Santa Clausů. No a byli v plných kostýmech, s vousy čepicemi, pochodovali ulicemi, přestože je léto. Takže až vám někdo řekne, že je mu vedro, představte si takovýho chlápka v tlustým červeným kabátě. No, to musí být smrad. No, nic, pojďme za další muzikou, tady je Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

Připomínejte, že dnes si připomínáme Mezinárodní den smajlíků. No a kdo má svátek, jsou to Kristiánové, takže přejeme všechno nejlepší. Tak za malou chvíli o jednom Spidermanovi, ale opravdovým. Taky si dáme informace o počasí. No a co možná nahradí klimatizace, tak i o tom vám samozřejmě v téhle hodině povím. Já jsem David, no a poslední hodina dopoledního rozjezdu nám před chvilkou začala. Krásný den. Radio MB.

0: Slavské rádio vám dělá společnost. A teď pojďme do amerického Arkansasu. Tam se objevil na kameře, na dopravní kameře, jeden muž převlečený za Spidermana. Jenže tentokrát nešel třeba na maškarní, vyběhl do silnice a pomohl řidiči po nehodě ještě dřív, než dorazili záchranáři. Takže až vám někdo řekne, že superhrdinové neexistují, tak jeden se zrovna pohyboval v Arkansasu. My si za malou chvíli dáme tady u nás na rádiu MB předpověď počasí. Krásný den.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dneska to bude rozhodně na kraťasy, má být jasno zpočátku, ale i oblačno, místy s přeháňkami. Odpoledne a večer už přeháňky jen ojediněle, takže možná nějaká ta zahrádka, koupačka, 32 až 37 stupňů Celsia, to jsou teploty pro dnešek. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, teploty 27 až 32, no a v pátek nás čeká mírné ochlazení, zpočátku bude oblačno až zataženo, pak se ale vyjasní. Přehánky budou ubíhat. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia. No a jak to bude vypadat o víkendu? Sobota jasná až polojasná, teploty do 30, no a neděle taky, no prostě tropy 27 až 32 stupňů a sluníčko.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: Skvělý den s Rádiem MB je 5. srpna. Středa, doufám, že už se vám to láme a že se těšíte na víkend a máte to třeba i hezky naplánovaný. Teď ale pojďme do Japonska. Tam představili zařízení, které připomíná obří lednici. Jenže uvnitř neleží jídlo, ale člověk. V horkých dnech vás se během pár minut ochladí studeným vzduchem. Tak nevím, jestli klimatizace je minulost. Osobně mi to přijde trošku neprakticky, jako vždycky si zalíz do lednice, pak zase vylíz, stejně nám bude vedro. No prostě třeba budoucnost je chvíli vstát v lednici. Nevím, uvidíme. Každopádně já se teď loučím, těším se na slyšenou ještě jednou po 17. hodině. Mějte se moc krásně.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 5. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: ty posloucháš. Jsme tým.
1: And we're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barandova film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
1: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lavu.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio M.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců.

0: Žena šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.

0: málo minutami odzvonila, no a s ní dorazili Venga Boys a taky One World, Wonderful World, se kterými jsme si oficiálně odstartovali náš dnešní odpolední úlet. Dorazil jsem taky já se svojí maličkostí, tedy v uvozovkách samozřejmě, je mě slušný kousek. No a vítám vás tím pádem od mikrofonu Rádia MB. Moje jméno je Lukáš Náhlovský, nehnu se odsud až do 16. hodiny, tak je to spolu pojďme trošku rozhejbat. S námi do toho půjdou ATC, Kauma a dáme si taky novej song Marka Ztracenýho, který si zaspíváme už v pátek na jeho velkým koncertě. Tak jo, připraveni? Já myslím, že můžeme jít na to. No a já už popřeju fajnovej poslech.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Už ať je pátek, tak to je přání všech fanoušků Marka Ztracenýho, který teďka rezonuje napříč sociálníma sítěma. Dokonce s těmito slovy vznikl i oficiální merch, no a i my se už nemůžeme dočkat. Marek dokonce vytvořil na Spotify playlist, který se jmenuje překvapivě Playlist Letenská pláň. No a v něm najdeme 70% písní, které právě na Letný zazněj, abychom se je mohli naposlouchat, naučit se je a pak vytvořit pořádnej zbor. Marek Ztracený dokonce na svých sítích vyzývá, ať se fanoušci zkusí do pátku naučit slova jedný z jeho úplně nových písní, která se jmenuje Obuj si mé boty. No a společně si to s ním zaspívaj. No, tak pokud patříte mezi ty, kteří pilně šprtají slova týhletý novinky, tak vám ji právě teď na Rádiu MB taky pustím úplně poprvý a můžete si zpěv vyzkoušet, ať jste právě teď kdekoliv. I já to zkusím, samozřejmě až vypnu mikrofon a uvidíme, jestli to půjde. Každopádně věřím, že mezi 70 tisíci lidma se v pátek můj zpěv ztratí. Tak co, jdeme na ní? Tak tady je novinka Marka Ztraceného. Obuj si mé boty na Rádiu MB.
4: Rádio MB. Rádio MB.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Máme tu středu, 5. srpen, vám společnost dělá Rádio MB taky odpolední úlet. No a právě dneska, tedy 5. srpna, tu máme pár zajímavých, významných dnů. Už jsme si dlouho žádný neoslavili, takže dneska máte příležitost oslavit třeba Národní den ústřic, Národní den spodního prádla, tam bych tomu rozhodně nějakou tu pozornost věnoval. Ale dneska tu máme taky den Pracuj jako pes, nebo den zelených paprik. No a rozhodně nesmíme zapomínat na Mezinárodní den semaforů. Těch tady v Mladé Boleslavi rozhodně pár taky máme. Dokonce se nám stále rozrůstají takzvaný chytrý křižovatky, potažmo teda chytrý semafory, ale mně to teda rozhodně nepřijde. Protože co se týká mojí jízdy v Bolce, také ty semafory jsou chytrý, leda v tom, že se na mě domluvějí. A i když nikde v okruhu není jiný auto než to moje, prostě si tu červenou vlnu pro mě neodpustějí. Takže já jsem velký fanoušek semaforu. To znamená, že dneska slavím. Pojedu se pořádně projet po městě. Teď už ale pokračuje jízda hudební. Blíží se nám 15. No a já posílám kapitána Dema společně s Daliborem Jandou. Tady jsou kluci.
1: Rádio MB.

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat v pátek 7. srpna. Opět to bude pořádná jízda. Vystoupí Arakain, Panoptiko a také Bastard. Vstupenky zakoupíte na www.vstupnafest.cz anebo přímo na místě.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: provázela naším mládím ani dnes a přesně po 30 letech od jejího vydání rozhodně nestrácí nic ze svýho lesku. To byly Erotic Help Me Dr. Dick a stejně jako spousta jiných, tenhle ten song vzniknul v různých stopážích. My jsme si dali rádiovou verzi, která trvá oficiálně 3 minuty a 42 vteřin. Prodloužená verze pak má celých 5 minut a 43 vteřin. Klubová verze 4:57. No a existuje i jeden evropský remix tohoto songu. Říká se mu Emergency Remix a ten má dokonce něco málo přes 7 minut. Tak to bylo pár zajímavostí k doktoru Dickovi a my se posuneme zase o kousek dál v našem playlistu. Headway, Maniac nebo právě teď Pink s námi budou na Rádiu MB.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmu.

0: doporučuju udělat si zásoby barvy už teď. Vzpomínáte si, jak jsme se bavili, že kvůli natáčení filmu Barbie téměř celosvětově došla růžová barva, protože filmaři spotřebovali neskutečné množství? No, tak nejspíš to tu bude zase. Plánuje se totiž natáčení druhého dílu Barbie. Sice jsou tam ještě zatím nějaký dohady ohledně financování, asi růžová leze do peněz, ale přesto bych si radši plechovku nebo dvě růžový barvy koupil. A to klidně třeba jako investici. No a my si dáme Barbie hudební, když už jsme u toho. Jste s Rádiem MB? Posílám Aku.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Kali, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Dej se, to je muzika středečního odpoledne. Vy naladěné máte vaše rádio MB, taky odpolední úlet, který už je právě teď dospěl do svého finále. Nám se blíží 16. hodina a vy si dál budete už užívat muziku s naším čerstvě zasnoubeným kolegou. Samozřejmě mluvím o Romanovi. Ano, teď jsem ho trošku prásknul. Roman se nám zasnoubil se svojí dlouholetou přítelkyní, konečně se k tomu rozhoupal. Je pravda, že ze všech stran na něj byl vyvíjený tak trošičku nátlak, ale já myslím, že by to stejně udělal. Jenom on zkrátka potřebuje tak trošku nakopnout a postrčit. Takže je to tady, já jim ještě jednou oficiálně gratuluju. No a vy si právě s Romanem už budete užívat další hodinku nabitou tou nejlepší muzikou. Já se na vás těším zase zítra, to už tu budeme mít čtvrtek a dáme si opět naší dvouhodinovku. Takže ve 14 hodin na značkách a slyšíme se teď už. Ahoj.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav ožije velkým tuningovým svátkem. Na krásnou louku míří první Diamond Car Meet. Akce se uskuteční 8. srpna. Organizátoři očekávají přibližně 260 pečlivě vybraných vozidel z celé České republiky. Brány areálu se veřejnosti otevřou v 11 hodin a kromě samotné přehlídky automobilů nabídne Diamond Car Meet také bohatý doprovodný program.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: Krásný dobrý podvečer tady u nás na rádiu MB, je něco po 17. hodině a já vás vítám u hodiny s Davidem. Máte taky pocit, že existují dva typy lidí, kteří si řeknou, dneska budu jen odpočívat a za hodinu mají uklizený sklep, umyté auto a přestavěný obývák, a pak taky ti druzí, kteří si řeknou úplně to samé a ten plán dodrží. Mimochodem, dnešní datum má jednu zajímavost. 5. srpna si připomínáme Světový den ústřic, ať už je milujete, nebo patříte k těm, kteří si z pohledu na ně říkají, tohle fakt někdo jí. Je to připomínka, že proti gustu žádný dišputát. My pro vás máme menu o něco pestřejší, skvělou muziku, zajímavé příběhy a taky nějaké ty kuriozity, novinky, o kterých se právě mluví. Tak zůstávejte s námi, já jsem David a ladíte Rádio MB.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

při středě 5. si pouštíte Radio MB. No a přátelé, tohle nevymyslíte. V jednom kolumbijském kině museli evakuovat sál během promítání Spidermana. A víte proč? No protože si někdo prdnul. A ten zápach byl tak intenzivní, že si lidé mysleli, že uniká plyn. Takže Spiderman sice zachraňuje svět, ale tentokrát nezachránil ani vlastní promítání. Tady je Radio

0: Pavelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

0: Já vás zdravím z Mladoboleslavského domu kultury, my jsme Rádio MB a teď pojďme za fotbalovými mistry světa. Ve španělském městě Los Palacios dostali fotbaloví mistři světa opravdu originální odměnu. Místním hvězdám Fabionu Ruizovi a Gavi mu věnovali rajčata a to přesně podle jejich tělesné hmotnosti. Tohle je možná jediná chvíle, kdy vám někdo řekne, dostal jsem 70 kilo rajčat a vy z toho máte opravdu radost. Co s tím budou dělat, to nevím, asi budou mít hodně kečupu, no nebo to někomu věnují, uvidíme. Každopádně já vám teď přeju hezký zbytek dne a těším se na vás opět zítra po 9. dopolední.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus.

0: Rádio MB. Zapni a neřeš. Bylo 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Tuto sobotu 8. srpna můžete vyrazit na Michalovickou Putnu, kde vystoupí Taxmeni. Koncert v rámci letní scény začíná v 19 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Rádio MB.

Sorry.

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: goes out to the one I love.
1: Dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
6: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Oh.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB. Boy.

přestože oči mám, nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.